Milí poslucháči, reláciu Husličky z Javora pre vás dnes pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

a říkat budu vždycky jenom džina. Je, je, já to vím, že tohle není zrovna české jméno. Snad bych jí měl přece jenom říkat Magdaléno.

0: Nespomínali sme lírové vystúpenia Jany Kocianovej. Bolo ich skutočne veľa. Jedno z tých úspešných z roku 1983 v medzinárodnej súťaži prinieslo Jane Kocianovej aj zlatú bratislavskú líru. Vypočujme si, ako znela táto skladba v bratislavskom Istropolise v roku 1983 aj s konferencom Josefa Laufera.
1: A naše želízko v ohni sme si nechali ako záverečnú píseň medzinárodní súťaže. Bude mít výhodu domácího prostředí a nezbývá nic jiného, než říct, že to je Jana Kocianová. Ano, již potlesk předem prozrazuje, že tu má mnoho fanoušků. Za zmínku stojí to, že Jana Kocianová už před 7 lety zde, jak se říká, zabila dvě mouchy na jednou, protože získala jak zlatou liru v domácí soutěži, tak i v zahraniční. Skladatel Jan Kovář a textař Luboš Zeman ji napsali písničku, se kterou dneska bude soutěžit. Písnička se jmenuje Sklíčka dávných stretnutí. Zpívá Jana Kocianová.